0: zóny.
1: Najkrajší ľudy na zemli, najkrajšom místí.
2: Radio Rýdno Mesto. Jantarné FM.